seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Záhoráckého rádia a přeji vám, ať žijete non-stop, mějte svých pár přátel, prožijte si svůj disco příběh a svoje lásky z pasáže. Ahoj.

18 Ravin Lenae, Laominat. Miesto číslo 17 Kamrat, Be Mine. 16 Nikit a Portugal The Man, Glide. Miesto číslo 15 Katarína Knechtová, Jalky. 14 Sombr, 12 to 12.

0: 89,2 FM.
1: Senica
0: 101,5 FM.
2: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácke rádio. Zahorácke rádio.
2: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
2: Hudobný koktail.

0: Záhorácke rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhorácke rádio na západe Slovenska.